0: ja do planinske bajke.
1: Ker gamse se podejo, ker rožice cvetejo.